začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde v podkroví.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. Tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí a nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi a vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

Vás přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bod. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

oni ho nezabijí. Ona se umí krásně smát a čas se pro ně zastaví. Až to bolí,

rájem voní svařeným vínem. Podzim mi závidí, že si o něj budu ruce hřát a dám se vytrvale s vlastním stínem. Co pak to nevidí?

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali, aby si mě k sobě připoutali. Stalo se mi za dva měsíce, vydělal jsem si na tisíce, sotva na tom něco změní, že moje svědomí

a tolik špíny. Proč nedělal to radši jiný? Musel jsem však držet hubu a krok. Pro moji banku to byl slušný rok.

Co na tom, že občas bolí záda? Většina z nás má prachy ráda a s hrůzou myslím na vězení. Když mě nezavřou,

0: čtyři pokoje, spíme v leže, voní dole ve stoje. Královny baťáků, co čekají na svý prince,
1: až přinesou jim krabičák, anebo aspoň mince.
2: Holešovické paničky jdou z kočárky bez dětí, kolébkami na smetí a vltavské jezy šumí, co čumíš na ně?

0: vůbec nevnímá.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou

Svatý pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

tak zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

Kubovi v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita. Verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní.

A když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že očistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame,

pači, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

nečekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona.

Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou. Čas neotočí.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

kdo by jednou chtěl být poprav dětskej chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

se skrývá něčí tvář. Častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění. Bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší, níž

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmíň, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být. Jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

až sleze ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

Přišel čas holin, přišel čas holin, ten, kdo to nechápe, toho vyškolím. Zapal si lípu a přečím.

snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom dnes. A pak jsme jenom slyšeli

chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

čas. Kolikrát

Svou krásnou píšťalu ti dám, hraje 9 tónů na 9 stran, když půjdeš se mnou, lásko má, a když mě budeš chtít.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech. Před očima stále

Bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždycky.

Poslouchám do nevýřmění, to spadl sníh a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, ku mysli na chladnou řeku. Špína je

0: Vánaklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče,
1: špína jednou steče.

padl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor. Mám zcela hladká bříška prstů,

Jako anonym jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

mě neslaně. Z hlouby mě ovládl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Už jsme tu.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

se otevřou a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu ožebrácké holi.

výráže. Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí, stromy procitnou

zavřel k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce.

lásku. Stýská se mi černovlásko, smutný je čas.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel knot svíčky, uschly tvé slzečky.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nedá se popřít to, že půvab

Přišla žabka k večeru k zelenému jezeru. Rejdili tam kačice, vítali křičíce. Vítej žabko, přišla z vhod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pij a jes.

0: to nářez.
1: Hned mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připila, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházej jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod trhá žabku o závod.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hospodě, u Sraba, u Rumu dnes hádal se se mnou můj přítel jak pěs. Říkal, tvé písně jsou zbytečné a já byl v koncích. O lásce zpíváš si z plných plic, jak ruboslepý vidíš jen víc, co třeba rasismus.

Vždyť kam bílí vkročili, ty černé vždycky si zotročili. V Africe, v Americe i v Austrálii, tak vítej v koncích. Zaspívám a nechám strach, létat si z krkavce.

byl v koncích. Tak jsem se vám svěřil, co mě po večerech trápí, že pod palubí mého srdce zápasí dva chlapy. Jeden blízká holou hlavou, druhý blízká nožem. Prý přes svoju chytrou tlamu klidně dostať můžem. Oba se svou svatou pravdou, svatou barvou, svatou.

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vichr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa.

zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem snadnou.

lodi Molly Great, v tichém oceánu nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bejt, jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli, jak v Panamě roztáčíme s holkama, co máme. Však také v tom čase jsme mnoho práce neměli.

slovo veta může s klidem v minutě na místě, kde stála teta, nechat plavat labutě. A tu tetu jednou větou na Venuši zanese. A Venušané s mojí tetou budou samá recese. Hej, Venušané s mojí tetou budou samá deprese. Neboť tetička

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Počuj, Folker.

0: koní. Vždy som chcel, aby folk a pravda žila. Tu je list s podpisom od Karla Kryla. To, čo som tvrdil, to tvrdím aj dneska. A kľudne to vyveste aj na folk.sk.
1: Jako moje srdce, tvoje ruce bloudí jako lovci stepí. Jen já se bojím, že mě najdou, až za roh zajdou a pak tu povyk stropím. Na konci ulice máš zbytky svojí munice, jsou všechny cíle předem zasaženy.

Ten největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komínem. Nad oharky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zima. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen tušíme.

Ještě zůstaň, zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zema. Svatební hosté dotančili, všichni se letos veselili.

oči zablikaly a pozbyly na účinnosti. Za oknem na scénu vstupuje nový den.

jen. Už hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí.

vyhovuje s elegancí a uctivostí a vůbec nenadává, nudou přitom nezývá. Hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí a pořád dokola jen.

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.

čáry osudů a portrét prošlých let, odhodlaní se smrtí sebí. Ošlehaný tváře silou větru skalních měst, tak to je ono, tak to chtěli být. Oltář skálou schovaný a místo křížů chlad, zrezivělou skobou přikrytej. Co sem přišlo odvážit,

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra, je to však činžák.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Předjaří stálo přikrčené, připravené ke skoku. Noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek. Zda ho opustila, či jen pro něco

manželství. V očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla: miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla,

ale nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, bolí byla jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tudy musí.

fangle stuhy praporečky, diváci u trati, ho, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton strakatý, ho, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. Jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď tím ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě a sajrajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijel až z Kuvajtu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde, ale pouhá snaha není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle vzadu, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. Zklame svou manželku, syna i maminku, doma před televizí. Jo, když to jde, tak to jde, ale správný trénink není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Támhle borec v žlutém triku každému na ráně, ho, ho, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, ho, ho, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, nedej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Jo, když to jde, tak to jde, ale ochrana není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se veze, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nepratří. Vítr mu nevadí, ruce ho neze.

časem přejde. Kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva a čije, ho, ho, ho, ho. Malý cíl taky cíl, vždy nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie jeden bod a to je

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno neslyšíš, smutno je mi.

není hra pouhá. A tak stojí nás.

Šachové prej zděděj po mně každej půlku a že už se rozvádím a vsadám do útulku. A ono nic, doma pijem kafe a koukám na svou ženu, jak se sousedkou

sáček, vložit sáček do hrníčku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice? Kde je teploměr?

Změnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

vstávají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

tak starost nemají. Za horou Doubravou, za borem je slyším hrát, už cítím vůni dříví, tak přidám se k ním rád. Ať si v světě kdesi jsou různý krajiny,

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Dneska se zmaluju jak nevidomá šlapka. Hadry si navlíknu jak z Volta Disneye.

Ježek se probourál z klece ven, Jarka Metelka s hojerem mají SROčko na šípy a červenáček u píby. Rychlnožka prej dopuje, kde vlastně hranice stropuje všechny ty vznešené ideje.

vlastneš na kolena, záda hlavu lamu, bude vyřešená, rozbiješ si tlamu a pak jdeš na kolena.

jedna z mých posledních lásek. Čas náhle karty otočí, bicí srdce úročí, skryté city na požár. Až ze sna vyjde z rtů vzdech a deštěm prorezavý plech, u závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes.

slunce se raduje. Básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev,

0: prostoru, kde zpívali mikosy, než odletěli čertví pročakám. Už třetí den tam kdo si kosu brousy, kdykoliv se z okna podívám. Možná je to rybář od jezera, na zahradníka nemá pohyby, či snad mi v nebi, že by svíčka dohořela, neboť s kosou se nechodí na ryby. V hlavě mám cívku od prošváb i kondenzátor, zapojil jsem to všecko do jedné řady. Třeba je to jenom smutný imperátor z nějaké rozpuštěné armády. 7654321. Těch možností je, že se nedá spát. Třeba je to mimozemšťan z nedohledna a přiletěl se na nás podívat. Dost možná, že je to jen dudák od pobudy a teď jí u stropu to začalo harašit. To asi někdo zkoumá bonitu mé půdy, asi nějaký střešní parazit. Snad je to zloděj, lupič, pirát nebo jety a snad i úmyslně chce mě oloupit. Tak to změl přijít hochu před 40 lety. Nevím, co bys tu chtěl dneska vzít. Pravda je ovšem, že mám pod okny vartu, i když nevím, co tu vartu je. Ani jsem nepodepsal chartu, ale ta možnost furt tu je.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: hezky nasedne. Není to daleko, za chvíli na růžku rozkvetlej půl litre a něco tvarůžku, jupí, jo, hej.
1: Tak co
0: to
1: bude dneska, pánové, dáme půjčku jako obvykle?
0: Táta je filuta, na pivo v sedle,

tě, pacholku, netušil vůbec nic, se sedal z bicyklu jen tak, jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil, fuj, dobytek.

Ptal jsem se a omlouval, než jsem ze dveří putyky vycouval. Vtisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do směrti dobrý.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když to píš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlasy.

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunce skrz mraky, očima chrliče maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíč?

ti zapál a pust starý džet routál, jen on čudlík, ať uletí amplion, když už ten uhlík kapse nám dodoutnal, každý tu jsme jako sám.

oči v průsmyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu.

0: raději.
1: Jestli tě ten náš smrk nudí, běž si pustit repráky, aspoň nejsme duchem chudí, když už jsme za retráky.
2: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty přiberou ve Třelce, co pivní sklenici rád zvedne kolmo.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát, za okny netopíři.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Už chodím letánice a burčák koštuju.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

najdem, přišijem se k sobě. Tahle ta zpráva s tebou vůbec nehla, měla jsi mě víc ráda, když jsem měl ruce obě. Nesouměrní lidé těžký život mají, kompozičně nelahodí příliš oku, i ty zbyla ze mě možná chvíli v šoku.

0: když jsem měl ruce obě, asi se víc bála, když jsem měl ruce obě.
1: Je krátce po 16. hodině.

ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím

Už ani nevím, co jsem to provéd. Trochu se opít bych snad ještě dovéd. Chci spát. V kuchyni sedím a oči se klíží. A ty mě přebíráš, jak starou líži. Chci spát.

A tak ti povídám, klidně si synej, proti mě v zrcadle je zas někdo jinej, chci spát. Teď se mě vůbec nic nedotýká,

slza. Potu se rozpouštím, léto bych zakázal. Každý rok končí a začíná vždycky v zimě. Jak letos nenasněží, tak nepřeji si mě.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

jak svět se kolem slunce otáčí, mě se oči vzhůru protáčí, když někdo další rundu roztáčí, kam se dá. Kdo mě z toho srabu vyléčí, v hlavě mám jen suchý boutláčí a tohle to mě

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk,

jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníkům,

temné síly maskují mě černé kníry. Já jsem agent CIA.

Já jsem duši zaplůdal, na Ruska jsem mordoval, web jsem agent CIA, jsem nebezpečný a ten zvej, jsem zlej, jsem zlej, strašně byl.

machmal, fuchňal, ňuchňal. Hauž hnima, houňuž hnima.

jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebuď já, jsem strašně very, very příšerňácky. Strašlivá

0: Atem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Nej. Zlý, co je hoch světa, spojte se.

že to není možný. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

zlom, búrky ma nalomili, zlom, zapri sa z celej sily.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

nejlepší lék na lásku. V tomhletom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku.

ať jsme velcí nebo maličký, na jedný lodi všichni plujem. Koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky, než končit život.

Rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl s

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

první cigareta. A tátu v průšvih, když prodal mámin šperk. Můj první pokus o lásku a šuplík svatých obrázků.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

to mě vždycky dorazí. Napoleon moje kroky provází a úplně mi rozumí, když sálem prochází, i když pít moc neumí, i když pít moc neumím.

kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Vole krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej vo chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

tak tiše přišla tma a stěžkly oči tvé. Kdo pak teď sčítat má to dobré i to zlé? Vše, co tě tížilo,

ty klidně budeš spát. A pak, až odbijí na věži hodiny

Pozvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností vedou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Až ti svíčka

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

drát. Krunýřem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá hořké.

krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

rád. A první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skal, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
2: Na obvodním oddělení

osvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

tebe v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Zašílen se mě má.

0: potřeba mít v řádném technickém stavu.
1: Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

špatník, kliky voní mosazí. Být chvíli jiným pánem, to mě vždycky dorazí, Napoleon moje kroky provází a úplně mi rozumí, když sálem prochází, i když pít moc neumí, i když pít moc neumí.

Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí.

okrajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

0: slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

0: je krátce po 22. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: Zavírej firewall.
3: Zavírej firewall.

Máš úsměv, co ti tak sluší, úsměv, co tak dobře znám. A smutek se najednou ruší, jo, to jsem si vždycky moc přál.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where.

Z každého pečení poctivý chleba a zrno z lánu na pasece. Lekvar a starost, kterých je třeba,

To všecko zbylo v těch pergamenoch. Tatíček to tam dobře zapsal. Z každého pečení poctivý chleba a zrno z lánu na pasece. Lekvar

Poledne, půlnoc, liják potu, na rozpálených zádech plotu. Jsem nehybný jako ostří hrotu, který ztratili svůj směr.

displeje telefonu. Zbývají otázky, proč kliknout na ikonu. Viděl jsem zapadat

tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

Vločky jsou hvězdy, co nehasnou, když slunce vystrčí hlavu. Jedna z nich ležela před masnou.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik. Za svědka volám

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Sedíme u rozlitýho stolu na vzduchoprázdnou lahví. S medouškem světobolu nahlí. Nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole. Slova někdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty. Až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

Marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Zní zvuky podpatků na chodbách kláštera. Dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak.
2: Co jí sem přivádí, víra či pověra?

odpadků na chodbách kláštera. Plaždice praskají na drobné střepy. Kde dívka čekající na zázrak.

vyčetl zbych. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se starší, ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tančila jsi mi v potu tváře, chytla jsi jiskru do očí. Z hlavy děláš pohádkáře, na dny, týdny, storočí. Mám tě pořád na svých dlaních, trochu v kůži ve bytu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je tolik cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl. Hledal jsem ještě

pivko, tak hrdlo jsem spláchl, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

můžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám,

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou. Noc proseděl jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pod nohama plčí hora, vlci válí sudy z hora.

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak v

města stojí opuštěná budova. Po dlouhý době vracím se sem zdaleka. Hodně se stalo za tu dobu, co jsem z domova. Už roky nikdo tady na vlak nečeká. Říkal jsem, že se sem už víckrát nikdy nevrátím.

barvu nebe. Nebe vymitého po bouři. Nebe, po němž ptáci zatouží, jen tak

vláhy, která se chystá svlažit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáku, přeletět mžiku celou čínskou zeď, pozdravit cestou psaní od pošťáku, které si žádá spěšnou odpověď.

o tom dost mlží. Je ale pravda, že v lži, například šneci, jsou prostě měcí. Nevytáhnou paty z chýše, řadí se mezi měkýše.

0: Dinosauři, latinsky gastropoda, jsou bezobratlí živočichové s kmenem měkkýši. Schránka plžů se nazývá ulita a skládá se jenom z jedné části a je spirálovitě stočená. Měkkýši, neboli moluska, patří mezi bezobratlé živočichy a ten jejich latinský název je odvozen od slova molluscus, což znamená měkký oříšek. A stejně chce tančit.
1: Koup

přináší vítr prach podle doby zloby. Vymetá zákoutí katakomb v pyramidách. Kamínky padly kůpatí soch padlých bohů. Nikdo je nezbírá, stará udání skřípou jako písek v hodinách. Pilát si máchá ruce v ponorné řece.